0: Dobré ráno, milí naši kamaráti, celý týždeň sa s láskou, lebo to bolo naozaj veľmi, veľmi intenzívne, vraciame k rozlúčkovému zápasu z Denacháru.
1: A k hviezdam, ktoré sme privítali u nás v štúdiu a medzi inými aj asi najväčšiu hviezdu z pohľadu svetového športu, ktorá tam bola.
0: Ktorá bola v Trenčíne.
1: Novo fans proti hokeju, nič, ale bol to futbalista brankár Petr Čech from Chelsea.
0: From Chelsea, legendárny helmeci. Bol absolútne milý, absolútne usmievavý a absolútne fantastický. Petr Čech bol miláček.
2: Pro mňa je to obrovská čest, že tady môžu být a že vôbec sa... Že jsem vůbec byl požádán, abych přijel a abych vlastně tady ten poslední zápas zde nahrál.
1: Aký byl pocit, keď přišla ta zpráva, že teda, či by bylo možné, aby bylo takéto jméno a takáto legenda součástí zápasu další legendy?
2: Tak je to úžasný. Vůbec jenom to, že vlastně, že se mě zeptal, abych přijel, abych tady byl. A mě to je opravdu je to pro mě čest, protože když se vlastně podíváme i do historie československého sportu, tak hráči jako z Denochára zase tolik jich nemáme. A prostě i všechny ty hvězdy, které tady jsou v tom zápase, který budou hrát, tak myslím, že to není, je to vlastně je to skvělá událost pro každého fanouška hokeje.
0: Ale naozaj vysvětlíme aj slovenským fanoušikom hokeja, ktorí možno nevedia, že Petr Čech chytával aj, aká liga to bola, kde si chytával vlastně hokej?
2: Tak já musím říct, že mám jeden start v elitní lize v Británii a momentálně stále hraju vlastně tu nižší soutěž, tak abych pořád se udržoval fit a baví mě to, takže není to tak, že bych
0: prvý raz výstroj.
2: Bych si dneska poprvý oblékl brusle a že se budu snažit, aby mě to aspoň jednou trefilo. To stejně tak bude, ale je to hlavně daný tím, že vlastně s hokejem mám zkušenosti.
0: A už jsi byl zvyknutý na helmu?
2: A byl jsem zvyknutý na helmu, no. To je, to jsme neměli říkat, to je překvapení, protože já dneska budu chytat v té fotbalové.
0: Na tankistu, jak o tom hovoríme.
1: No, tak to bylo. Počúvajte, veľa o zákulisí tohto zápasu nájdete aj v aktuálnej epizóde športového podcastu Fanúšik na fanradio.sk.
0: Fanúšik má mnoho, mnoho informácií, po ktorých, ak ste hokejoví priaznivci, určite túžite, lebo sme boli naozaj na dotyk obrovských hviezd.
1: Ak ste nepriaznivci, tak možno informácie, o ktorých ste netušili, nielen na fanradio.sk, ale aj na YouTube a tiež cez klasické podcasty, kde ich počúvate.
0: Cez všetky platformy. Dobré ráno.
1: Dobré

kilogram. Nektárinky len euro 49 centov za 1 kilogram a lahôdkovú kukuricu len 39 centov za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Milá celá hokejová rodino.
1: Jaromír Jágr bude o Zdenovi Chárovi pekne hovoriť. Počúvajte.
2: Chodiť cez neho asi bolo naozaj náročné.
3: Práve, že ne, bolo to veľmi jednoduché.
0: Čo platilo a čo možno dnes zopakujete?
3: Tak ja už som nebol 8 mesiacov na lede, aby Zdeno měl šanci mě zastavit, takže jsem se obětoval jsem se kvůli němu, aby měl poslední šanci vlastně.
2: Áno, ale Zdeno rád hovorí a hovoril aj o vás, že teda, že to boli časy, keď ešte hokejisti mali svaly.
3: A Zdenek už je teďko ztratil trochu.
0: A on už je vytrvalostný hokejista.
3: Jasně, on se rozhodoval, že bude běhat jenom, takže a ne teďko nějakou upřímně, jako bylo to s ním velice těžký. Nemyslím si, že moc lidí na začátku jeho kariéry mu dávali šanci, že vůbec se dostane do NHL a on všem dokázal, že tvrdou prací a vůli a trpělivostí můžeš dokázat na světě úplně všechno.
0: Užijte si hru, ak se to tak dá povedať, alebo stretnutě, to už necháváme na vás. A
3: no musíme udělat všechno pro to, aby Zdeno byl nejlepší, no, takže bude to těžký. Ne?
0: No, krása. A čo Zdeno Chára naučil Petra Bondru?
4: So Zdenkom v Otáve jsem býval na izbe.
0: Ano.
4: A tak boli jsme na večeri, kompletná večera, všetko prvé sa najedli. 10:30 a Zdenko listuje v room service ako menu. Viem, že čo Zdeno? Dáme desert, nie? A viem, čo desert? Však je 10 hodín, 10:30. Objednáme desert. Tak ma naučil takto po večeroch jedávať maškoti a o 10:30, 11 hodín na desert.
0: Tak začnite chálovať teraz.
2: Chárovačka.
0: Vidíte, to je veľký učiteľ a obrovská inšpirácia samozrejme. Zdenko, pekne ťa pozdravujeme a ďakujeme, že Fan Rádio a my sme smeli byť pri tom.
5: Najväčšia zábava. Dobre. Iba vo Fan Rádiu.

59 centov za 1 kilogram. Nektárinky len euro 49 centov za 1 kilogram. A lahôdkovú kukuricu len 39 centov za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.